A něcko, dźe nědom dale z kloštra na sedło, či jedni namakajo z božo sveta w sedle na krybieče koni, ale tute sedło nie měnju. Měnju sedło tak mienowaného gročaného kozlika, tež na nim sedźo namaka tojšto ludzi wulke z božo.

0: tom při organizaciji zwěšćili, to je najlohšo v jednej gmejne, tak rec v Kulowskej gmejne wostanč. Ona započe, što cíl budže ola Kolpigova naměsta v Kulowe, bliskošći od Evangelskej cokve, a vědže ta čara potom dale do Salova, do směr Kočine, v Kočine ponedeš ošenca nalivo do směr Hoska, a v Hosku my odpočíme nalivo zase do Kulowa, a potom Hoskovsku drohu nuč moramy. A...
1: To nic jenom ženeko?
0: Nie. To bo kus jara malo bo.
1: Aj, tak vidio.
0: Oni davaja dve duši, dve čare, tak rec, juno 60 km, a juno 80 km.
1: To rekaj, jem poljaco, koha verči tam, že se Serske Veski, zase to tiš vudenje, da tam prajdi za přiladu, ale se tam podla senč.
0: Aj, to nako, že bate přiladu, ali vidja, celkone ci štorte, to su v jara krutkim času, dokaž to je organizatoriske ne inak možno, ale oni všetko zase vidjeć budja veče skupine kolesvaro, kotež nimo fiza, a maja viku možnost ih povnić, a k tomu placać. Oni budja so spodživać, kak skuku tute time te budu.
1: To su to profije, lajkojo, kato jo?
0: Profije žane ne su podla, nekotre su ti organizovan v opođitih mustvach, ja bu pravio to se teken amatere, po amatere, te znam pan ti veđa kama je oni teken ubeđovane, porane so nucko ne nastajić, abo kano oni to snano praktice ti přesađa, tak so snano ih najmocniši, potom je li so jen šprint buđe, ti opođe pritkujo. A vizo, tu ti ubeđovane liči subu do užisko kapa, tu tak menoval Lausitz Cup, a tam džo izo bo dybki.
1: Dži jete po nehoši su tu ubeđvane, napšivo, da šim pravi užijski kap?
0: Zazbi biše v Čenjove Bilve Kamencu, potom biše neke v Kletvec, Lamportzwalde, nekako šim do Kulovske, ja bo pravi Zorec, je išče, a te tam poni, kao bi ja pravi, te posljene, haj, to je tako upravo, še su užitu, kus rozbrojene.
1: Za sobu ježdžu, te ješ tajke čara, bo je to buđe to lica premjera tam Kulove.
0: Ja, subu ne pojedu, a ti žini nimam odmu subu, jer ja su prošli še svabe, a še češki za teke vice. Ale ja budu putać, pomać tak daleko, kaž možno je tam vizu po te zašlarno, te drogu, a pri organizaciji to što še ti še jara važne. Moj prosimo ti te vobidljero, za ovim to subu upkičbu ja.
1: A ja upravim, da ćemo se nitko ima napuć podać, a pojedemo je neko po tej čare, kaž je predviđene za minča přes Niko Treveski. Ok, Majko Brezano, podamo se napuć.
0: Pribeno.
1: Tak smo popočo po takých ranných úžiských štěžkách. A láčač auto jedže. Kulové, nedělo dopadá, toto je nový zavěšte ty kus kejdžovač. Kde jsou kulové kemšovo, nebo?
0: Hej, na kůže pát, to jsme dovolili opočo, opkejdžovač. Kemše jsou knapu dživěči, a to věc jsem líčič. Co může opočo, a keď zašla, co 10 hodin, my jsme chtěli poprom vše nedalše ubeđovanou poskyčič. Co může se opočo kůže, kotož malož, co tam Šízevič, ale praj, ja si jenom špeča 20 alebo 30 km šicpijem, ale to je časový všičin, pošte neby možno, stále kletu.
1: Ja už sa o to pan Roma dježiče.
0: Ja možno nekaj za Kulovský hred, domo potom oproč od apríla až do konca septembra, júnu týždeň sa so trechimo, všetko sredu švort odminajú a potom jedeme 2 hodiny, také 60 km.
1: Kostorans na pravom boku tu, podľa nás pola plné žita za Kočinu.
0: My sme hodne z Kočine von, niekde mierime sa na Hosk a jo, najúžšie, perfektné, veľa trošku žo, chceme ma pravne zateptať.
1: Chceme kúšte?
0: Ja, poj.
1: No, da poj. Ja som za rokom pojistný, to lepe.
0: Poj so. Štorci. Tia štorci. Štyria štorci.
1: Oj, nekde to jo, pohane tempo. Oh, mein Trieser Puscher! Oh! Ja, niemand tun ein Oschi-Material. Meier Podusch wie schon abbedacht.
0: Oh je, Benno. Ja, da muss ich wohl das sein.
1: Ja, wo brauche ich auch, das ist das. Ja, danke, es bisschen muss ich dich. So, wir haben eine Gelitsche in Essen, das schirr ich schon mal, alles abrass nur, alle. Du musst schon, du musst schon, Jelly. Meier Podusch, wo hat Sportler Trieser schon wissen, Pedalu, alle. Moj trije, dokaj, ničo porane nima. Tak to dude, jo. Utrano džak za rane koleso, ano.
0: Zapad bo?
1: Zis nejapcem koncom.
2: Štujš po tegim chce přichodnu njedželu, 14. junija, s trošku viace úspěcha mač Beno Šota Kulově sobu kolesovač, to rade može. Viacorekova, verča so přes Salou, Kočinu, Hus,

0: A wot kolesa k bulej. Světowe mištostwa kopańce muži Americe so štvortk zahaja. Čera raješe Němske narodne mústvo, posledni testowy riepšečivo US-Američanam, 2-1 co raz skončit už w úspěšne odzamknjenje přihotowanskeje fáze tobie. Nic tak úspěšna byše rezerva SJ Kruščice čera Rakecach, raz skonči so z C1 za Rakečano, lepje běžeše za modro běvych kulov, kotrež přesadžichu so z 4-0 přečivo druhému okrezneje vyššie ligy postkamani Budešin. A dženca převedu so iště dalše ryze serbským obdželenjom v Delanach. Převedžete so znova dvě domácí ry, od napo 12 raje tam ižo rejne zjednočenstvo Ralbice Pančice, přečivo hosčom z Nesvačidva, a ponešporje po takým cioch, prvnje mústvo Sokova Ralbice Horky přečivo Coky Sonjeho Kraja nastupí. Dvě majko pasa v Pančicach, tam stej rejne plánje derby, Marina Vězda Porchov, dženca popodňu cioch raje potom prvnje mústvo SJ Kruščice v Ramnově, a w samstnym czasu kopa so też w Radworju a Nebelčicach, do Radworja przyjedu koparjo z Waza, a do Nebelčic koparjo z Haselbachtala. Jeli pak nieście fenojo kopańcy, też koniacy sport na krajnej runinie wabi, iżo od piatka do holeszulskiej Dubrowki. Dżęca przewiedł so tam posednie skakania we wobuku litusich zakskich misztostwów, od doponia dżesacich so tam iżo wubiedżuja. Tam maja też swojbny swiedzin, respektivne svojbne džen, a s tem tež pisane poskytk za džeči, runje také ždenca tež ve Vojarecach a bivej vodže. Ve Vojarecach je zvěrjens, ždenca hač do šesčich, doživinski svět za džeči a svojby. Z ruhu, pohybom a kreativnými poskytkami. A tež bivo vodžanským zvěrjenčim parku ždenca svěča, od dvěmaj do šesčich zmeja tam džečace svěđin, z rajnym mobilom, skakanskim rodom, kuzwoniu, paslenkami a jechaniom na poniu. Aż tu iż chce raczo troszku kultury, w Krostawie, honim kraju, zaklinci dżęca jeniczka koralowa kantata Johana Sebastiana Bacha, a to składnostnie cista postatych narodnin Paula Gerharta. Dżęca popolniu sztyrioch w cokwi w Krostawie.
1: Ja chcę

0: A něcko je 12.
1: Nábožne wusywanje.
0: Słyšimy dźensa katolske z farariom Gabrišom Nauku.

Słyšeli smy katolske nabožne wusowanje z fararjom Gabrišom na oku Skulowa. A nětko słyšimy jeszcze jednu hudźbu a potem přijemy zbožo.

Storijom narodninakam domowinskeje skupiny Pančice Kukosem runje z Boža přeća wupšał, w Nowej Wiesce a Rańce maja nedom 6 narodninarjo a narodninako. Započejo zaješ w wutoru z Andrijom Šotu, wunbu 2 posta lit mode. W sredu wosvědči Helga Richterowa swoje 6 a 80 činy, a čera potom Meještaj Manfred Šliš a Beno Hyblak narodniny. Wun wosvědči swoje 90 činy. A tež dženca so išče dvojce svědči, junu v Rańce, René Čornak svědči tam svoje 4 posta činy, a naopačnu ličbu, potek im Peča Štorcete narodniny, osvědči dženca Kristina Pechová z Nowej Wieski. Wiesna zromadnosć z Nowej Wieski a w okolnych so přeje narodninarjam a narodninarkomaj krutu strowotu a bože žonowanie.